0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Color Music Radio. Music Radio. Music Radio.
4: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

0: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce, a i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Sinašrot, to my taky. Jsme Cajdašrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajdašrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
3: Cajdašrot, my jsme na šrot. Cajdašrot po celý rok.
4: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
5: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
6: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
7: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
8: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
6: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
8: Přijedete zcela určitě do Zlína.
6: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
9: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
6: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce.

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.

0: si na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.

Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Thank you. Thank you.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda

nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Bylo 12 hodin.
3: Color Music Radio.

0: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.

Fusion, soul and funky music s Vláďou Drtinou v pořadu Sex Appeal na Rádiu Color.

příjemný poslech a ničím nerušený sound frekvence Radia Color. Po týdnu je tady opět pravidelný pořad Sex Appeal, u kterého se setkáváme v tento čas a nabízíme si převážně saxofonovou muziku z oblasti R&B, soul, funky music, jazzu, latiny a fusion. I dnes vás zdraví Vláďa Trtina a přeje ničím nerušený poslech a samozřejmě je tady velká pohoda s kapelou Spyro Gyra. Tak ať se vám dobře poslouchá, krásné odpoledne vám všem.

Clara Jaira, Jay Bekenstein, Tom Schumann a jeden z průkopníků moderního saxofonového groovu. Vynikající kapela, která samozřejmě koncertuje dodnes a vydává skvělá alba. Move and Groove, to je další novinka pro dnešní odpolední Sax Appeal. Charles P. Walker. Posloucháte Radio Glory.

My jsme se ponořili do brazilského můdu. Tohle to byl Javan, kterého doprovodila vokální čtvrtice The Manhattan Transfer a solo na tenor saxofonu měl legendární Stan Getz. No a další velká hvězdná sestava na další nahrávce, to je Mr. David Sanborn a s ním Marcus Miller. 100 Waves. A dáme si jednu live nahrávku, která doufám, že vás potěší pro dnešní Sex Appeal. David Sanborn.

dancing. Gotta give it up. Na Radio Color Mr. Tom Scott, vynikající saxofonista, skladatel a aranžér, také působil v kapele Blues Brothers a v kapele LA Express. To je Tom Scott a samozřejmě velká saxofonová legenda. No a my si dáme teď prostor pro skvělou trumpetu. Nikdo jiný než Dizzy Gillespie, velká jazzová legenda v tuto chvíli ve skladbě Free Ride.

Čas pro sax na Radio Color. Skladba Smooth v podání vynikajícího chlapíka je jménem Ed Cale. Legenda mezi legendami, skvělý jazzman, soulman, funkman, Mr. Ed Cale. Sax Appeal se pomalu blíží ke konci, já vám samozřejmě přeju příjemný poslech našeho rádia u dalších pořadů a my se uslyšíme v pravidelném čase vždy v neděli mezi 15. a 16. hodinou, ale také můžete ladit ve čtvrtek a to v 18 hodin anebo v sobotu ve 13. Mějte se krásně a mějte se sexy. Al Jarreau, Rainbow in Your Eyes. Ahoj.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
3: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

Turning Japanese, to byli The Vapors, kteří nám otevřeli další vydání hudebního pořadu New Wave, kterého vás od mixpultu a mikrofonu zdraví Jakub Nevín a přeju vám příjemný poslech hodinky hudby 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, synthpopu a taky postpunku. Dneska se sedáme všechny žánry v celkem zajímavém mixu a přidáme ke konci i něco novějšího. Teď vás čekají Frankie Goes to Hollywood a jejich Two Tribes, taky se dáme hodně zapomenutou kapelu Futurisk a jejich skladbu Lonely Streets. No a jako první celkem velký hit, který vyšel na desce Crisis z roku 1983, Mike'a Oldfielda, který tam spolupracoval nejenom s Maggie Rayleighho, tehdy dvorní zpěvačkou, ale i s jinými interprety, třeba s Rogerem Chapmanem. A právě s ním nahrál skladbu, kterou už je budete znát, Shadow on the Wall. A tu si dáme na začátek New Wave a já vám ještě jednou přeju příjemný a ničím nerušený poslech.

Kapela Futurisk a Lonely Streets. Skladba, která nám právě dohrává tady v New Wave. No a my si dáme další muziku stylu New Wave, New Romantic, synthpopu a taky postpunku. Bude tady kapela Missing Persons a jejich skladba Words. To je celkem taky už zapomenutá věc, jeden z ale největších hitů téhleté kapely, která pochází z Ameriky a v 80. letech zabudovala mimo jiné třeba i skladbou Destination Unknown, kterou jsme si teď určitě už v New Wave nikdy hráli. Taky tady budou Modern English a Someone's Calling a jako první Ultravox a jejich vynikající věc z desky, která vyšla v roce 1981, jmenovala se Rage Needham a tohle je skladba The Voice tady v New Wave.

Posloucháte pořad New Wave, tohle byl Modern English a Someone's Calling. No a my si dáme další muziku z stylu New Wave, New Romantic, Synpopu a Postpunku. Budou tady Simple Minds, kapela, která také měla mnoho úspěchů v 80. letech, začínali takovým trochu postpunkem a ranou New Wave, pak přešli do více synťáků, aby zase skončili spíše u takového měkčího roku ke konci 80. let. Ale všechna jejich alba jsou fajn a všechny ty jejich éry hraní jsou opravdu velmi zajímavé. My si dáme jejich skladbu Promise to a Miracle. Taky tady budou Scary Thieves a Thieves of Virtue a jako první Visage a Damned Don't Cry, věc z druhé desky The Anvil z roku 1981, tady v New Wave.

Scary Thieves a Thieves of Virtue, tahle ta kapela, která vlastně nikdy nevydala své album oficiálně v 80. letech, které bylo připravené, natočené, ale pak ho někdo zařízl. Spekuluje se o důvodech, prý tam zatím byly nějaké různé skandály, typu, že zpěvák kapely přetahl tehdejší přítelkyni producentovi nebo někomu z vydavatelství, ale to jsou takové nepotvrzené dohady. Nicméně deska Scary Thieves vyšla po letech celkem nedávno i na CDčku a v 80. letech se šířily jejich singly a případně i ta deska, která se nějak dostala ven na záznamu ze studia a tak bylo možné ji šířit na páskách a kazetách. My si dáme další muziku tady v New Wave. Připomínám, že pokud byste prošvihli nějaký díl, můžete se mrknout do archivu na webové stránky vašich oblíbených stanic, tedy Core Music Rádia nebo Rádia Hey. Tam dohledáte New Wave ke stažení a poslechu. Teď si dáme kapelu The Corgis a Perfect Hostess. Taky tady budou The Electronic Circus a Direct Lines. A to bude první skladba, kterou si dáme, velká rarita, která vyšla pouze na vinylovém singlu. Ale taky tady bude z novější doby kapela Part Time a She's Playing With Your Mind. Začínáme ale 80. Electronic Circus a poté Corgis tady v New Wave.

Jakub Němce učí od mixpultu a mikrofonu pořadu New Wave, tohle byly Part Time a She's Playing With Your Mind. Za týden opět naslyšenou, no a nakonec si dáme jednou specialitu, která doufám neuškodí tím, že se New Wave vysílá před 22. hodinou večerní, a to jsou Softcelly Sex Dwarf. Zdravíme tímto Radu pro rozhlasové a televizní vysílání na rádiu Hey i Core Music Radio.

0: toulat.
1: Člověk je zvláštní tvor.
0: Život je zvláštní sport.
1: A ty fouly je potřeba hned teď odpísknout.
0: Když je láska šňůra půpeční, ale dneska těžko upeč mír. Když je tolik věcí, co se smí.
1: A přitom jsou tak zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný.

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten? Ja.
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
5: David Bowie, Mick Jagger, Billy Joel, Rod Stewart.
6: Nejprve musíš zapnout časový okruh.
5: All famous.
6: Tenhle panel ti ukáže, kam jdeš, tenhle kde jsi a tenhle kde jsi byl. Místo určení si naťukáš těmito tlačítky.
7: And is she hot? This is Madonna.
6: Whitney Houston.
8: Michael Jackson is the man of the 80s.
6: Přece když už postavím stroj času, tak ať to má styl.
1: Zdravím všechny milovníky historie a huči kuči tance. Na hodinu se stanu vaším hlasem a single story strojem času, který vás přenese do 80. a 90. let. Co se událo v červnu roku 1986 a 1996? Zuzana Maxe za mikrofonem a Bou Organeto za mixážním pultem jsou vám k službám na 1 hodinu. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
2: Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Single Story.

0: we stopped. And Marshall was like, nah, dude. He's like, man, he's like, punch it.
1: I said, dude, you have to sing. Gotta have house on the drum roll.
2: Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Gotta have house music all night long.
3: První zastávka s Demem byla v klubu Shiba Baby Disco, kde DJové Mike Dunn, Hugo Hutchinson a Tyree Cooper jen pokrčili rameny. To nebyla ta reakce, co Marsha čekal. Kazetu tedy přinesl do music boxu Ronnie Hardymu a bylo to tam.
4: And he plays it six times in a row. He plays the cassette and throws on a special effects record while he's rewinding the cassette to play it again. Everybody's screaming and losing their minds on it. Yeah, that's what I was expecting. That's it.
3: Track se teď musel dostat na vinyl. Marshall šel za Larrym Shermanem z Trax Records a zaplatil mu $1,500 za prvních 1000 kusů.
4: And he didn't do it. He said it wasn't house music. He thought it was crap. He thought it was so bad that he wouldn't press it up even after I paid him. He would not press it up for 8 months. It really got hype because it literally got everywhere on cassette.
3: Larry z Trax Records tedy hodil nový track do stoupy s tím, že je to shit. A ten se mezi tím šířil na kazetách nejen Chicagem, ale díky Frankie Knucklesovi i celou Amerikou, až se dostal za oceán na Ibizu a do Anglie, kde se dostal do rukou novinářům.
4: So journalists got copies of it and they said, well, what is this house music? So they flew to Chicago to interview everybody about house music. I don't know how they got a hold of me, but they got a hold of me and, you know, the record wasn't even out yet.
3: A tím jsme se dostali zpět do začátku června roku 1986, když Larry Sherman viděl, co se děje, druhý den track konečně vylisuje. Jenže Marshalla všichni v Chicagu znají pod přezdívkou Virgo. A co udělal Larry? Single Move Your Body vydává pod jeho civilním jménem Marshall Jefferson s dodatkem Produced by Virgo na druhé straně.
4: I lost my nickname and I lost my friends for all intents and purposes because of that.
3: Když kluci z On The House na Trax Records zatlačí, proč jejich jména na desce nejsou, Larry bude před nima mávat papírem a klidně oznámí, že Marshallovi za jeden song zaplatil $150,000. Marshall, který žije v chicagském getu, ale samozřejmě nic nedostal, což je poměrně běžná praxe v 80. a 90. letech.
4: I was living in a, you know, it wasn't the best place in the world, you know, in the ghetto, on the west side of Chicago. I said, if I got $150,000, I wouldn't be living in this lap of luxury. I didn't even get a refund for the $1,500.
3: Marshall do dneška neviděl většinu peněz ze svého největšího hitu. Nedostal zpátky ani těch $1,500 za vylisování první tisícovky kusů. V roce 2012 si konečně vybojuje část práv, ale o ten poslední kus masteru nahrávky se soudí dodnes.
4: I feel like I got ripped off. I didn't get any money for my biggest hit and I paid to get it pressed up. So I don't feel like I got a fair shake on that.
3: Hymna House Music vznikla v hlavě nočního pošťáka u třídícího stroje Marshalla Jeffersona. Nahraná omylem moc pomalu. Label ji chtěl zahodit. Jméno autora vyšlo na obalu jiné, než mělo. Peníze potečou někomu, komu neměli. A přesto, nebo právě proto, bude single Move Your Body podle magazínu Billboard nejlepším trackem House Music všech dob.

0: What's the matter?
1: Oh, it's Ferris.
0: What? What's wrong?
1: What's wrong? For Christ's sake, look at him, honey.
0: What's the matter, Ferris?
2: Papa, I'm fine. I get up.
0: No.
1: No.
2: I have a test today.
1: No.
2: I have to take it. I want to go to a good college so I can have a fruitful life.
1: Annie, you're not going to school like this now.
3: Je dobrý.
2: They bought it.
3: Je 11. června 1986 a do amerických kin právě vyráží jeden dokonale naplánovaný záškolácký den. Premiéru má Volný den Ferrisa Buellera.
4: Incredible. One of the worst performances of my career and they never doubted it for a second. How could I possibly be expected to handle school on a day like this?
3: Neodolatelně populární středoškolák z chicagského předměstí v podání Matthewa Broderika, tedy přemluví neurotického kamaráda Camerona a přítelkyni Sloan, vypůjčí si milované Ferrari Cameronova otce a vyráží na velkolepou jízdu městem. V patách mu jsou žárlivá sestra Jeannie a uražený ředitel Rooney, který touží Ferrise nachytat při lži. V dalších rolích září Ellen Reck, Mia Sara, Jennifer Grey a Jeffrey Jones. O hlavní roli Ferrise přitom soupeřila celá galerie budoucích hvězd. Tom Cruise, Johnny Depp, John Cusack, Jim Carrey, Robert Downey Jr. I v této době velká star Michael J. Fox. Jenže Hughes psal Ferrise rovnou pro Broderika a o nikom jiném nechtěl od studia ani slyšet.
4: If anybody needs a day off, it's Cameron. He has a lot of things to sort out before he graduates. Can't be wound up this tight and go to college. His roommate will kill him. Pardon my French, but Cameron is so tight that if you stuck a lump of coal up his ass, in 2 weeks you'd have a diamond.
3: John Hughes napsal celý scénář teen komedie Volný den Ferrise Buellera za necelý týden. Do zápisníku si poctivě značil, kolik stránek za noc stihl a film bral jako svůj milostný dopis Chicagu. Město samo je tu vlastně další postavou.
5: Drugs?
6: Thank you, no, I'm straight.
5: I meant, are you in here for drugs?
6: Why are you here?
5: Drugs.
3: V malé, ale nezapomenutelné roli rozháraného mladíka na policejní stanici se mihne Charlie Sheen. A aby docílil toho správného omámeného výrazu, zůstal před natáčením přes 48 hodin zhůru. Samozřejmě, že nakonec zaspal. Ostatně tahle epizodka mu přihraje průlomovou roli v četě.
0: Adamson?
7: Here.
0: Adler?
8: Here.
0: Buehler? Buehler? Buehler? Buehler?
7: He's sick.
0: Thank you, Simone.
3: Ten monotónní kantor je skutečný ekonom Ben Stein. Hughes mu řekl, ať místo scénáře prostě odpřednáší skutečnou lekci z ekonomie, takže všechno, co Stein říká, je čistá improvizace.
4: The 1961 Ferrari 250 GT California. Less than 100 were made. My father spent 3 years restoring this car. It is his love. It is his passion. It is his fault he didn't lock the garage.
3: To slavné Ferrari není originál. Pro film Volný den Ferrise Buellera vyrobili 3 laminátové repliky na podvozku MG, protože opravdový vůz by byl příliš cenný na to, aby skončil tak, jak skončí. Rozhořčení automobiloví fajnšmekři pak budou studiu posílat naštvané dopisy, že nechali zdemolovat tak úžasné Ferrari.
4: This is a Ferrari. Que bella.
3: S rozpočtem kolem 6 milionů dolarů utrží Volný den Ferrise Buellera v kinech přes 70 milionů a stane se z něj jeden z nejvýraznějších trháků osmdesátek. Kritici jsou nadšení, diváci ještě víc a heslo Save Ferris se prolne z vodárenské věže rovnou do popkulturního slovníku. Stín jednohubky se postupně stane kultovní klasika, kterou v roce 2014 zařadí Kongresová knihovna mezi národní filmové dědictví.
6: What are we gonna do?
4: The question isn't what are we going to do, the question is what aren't we going to do.
9: Don't say we're not going to take the car home. Please don't.
4: If you had access to a car like this, would you take it back right away? Neither would I. Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it.

0: October 1, 0900 hours. Agent Stanley Goodspeed, agent trainee Marvin Isherwood initiated exam of wooden crate. Suspicion of sarin gas inside.
1: Let's see, we have some dirty magazines. Stone Age cave girls in the raw.
0: Kinky.
1: And, ooh, little baby doll.
2: Look at Stan. Hi there, Stanley!
0: Hey, don't!
2: Hi, Stan!
3: Je 7. června 1996 a do amerických kin vstupuje akční thriller Skála. Režisér Michael Bay, který dosud dělal hlavně videoklipy a natočil pouze jeden celovečerák Mizerové, tím dokazuje, že umí i velkolepou spektakulární akci. Skupina elitních mariňáků pod vedením generála Hamla, kterého s ledovým klidem hraje Ed Harris, obsadí bývalou věznici Alcatraz, vezme turisty jako rukojmí a vyhrožuje, že na San Francisco odpálí rakety s nervovým plynem VX. Haml chce vymámit odškodnění pro rodiny vojáků, kteří padli v tajných operacích a oficiálně nikdy neexistovali. Vysoce respektovaný veterán tak volí teroristickou taktiku, aby vláda konečně uznala své mrtvé muže.
4: Like being a caged animal. Spend a couple of years in there. What's the matter, fellas? Something with the tour?
3: Proti němu pošle FBI prazvláštní dvojici, nervózního, ale geniálního chemika FBI Stanleyho Goodspeeda, Nicolase Cage, kterého z laboratoře vrhnou rovnou do čistokrevné akční mise. A k němu tajemného vězně, britského ex-agenta Johna Masona v podání Seana Conneryho, jediného člověka, kterému se kdy podařilo z Alcatrazu uniknout. Společně s ostrými hochy z Navy Seal musí proniknout do pevnosti a zastavit útok dřív, než se z mlhy nad zálivem stane plynová kolo.
5: I'll cancel your reservations.
6: Get the Pentagon and call the San Francisco office. It seems Alcatraz was just reopened.
3: Mluví se také o tom, že scénáristi Quentin Tarantino a Aaron Sorkin, i když nejsou uvedeni v titulcích, zasahovali do scénáře jako script doctors, což by možná vysvětlovalo poměrně nemalou dávku humoru v tomto nervidrásajícím akčňáku.
7: My day, we did it all with a snorkel and a pair of flippers.
8: Your day?
3: Skála je učebnicový Bayhem, velkorozpočtová destrukce z produkční dílny Dona Simpsona a Jerryho Brickheimera. Natáčelo se přímo na ostrově Alcatraz a v San Franciském zálivu, což filmu dodává nefalšovanou atmosféru, ale štábu to logistiku rozhodně neusnadnilo.
9: Are you shitting me?
10: I memorized the timing. I just hope it hasn't been changed.
11: Catch one of those flame bursts, your corpse.
10: Thank you. Have a nice day.
3: S rozpočtem kolem 75 milionů dolarů Skála odstartuje dominantním otevíracím víkendem se ziskem 25 milionů a nakonec celosvětově utrží přibližně 336 milionů. Kritici mluví o nadprůměrné akční podívané vtipu a vyzdvihují trojici Connery, Cage, Harris navzdory přepálené zápletce.
12: What did you dig up this guy?
13: That's class.
3: Sean Connery si rolí drsného ironického Masona upevní status akční ikony i v pozdní fázi kariéry. Nicolas Cage, který zrovna získal Oscara za Leaving Las Vegas, se Skálou rázem překlápí v áčkového akčního hrdinu. Tahle role z něj totiž spolu s Con Air a Face Off udělá jednu z tváří hollywoodské akce druhé poloviny devadesátek. A Skála, tedy The Rock, se stává etalonem high concept akčních titulů a jedním z klíčových akčňáků devadesátek.
14: Looks like he fucked his commander.
15: I knew it, that son of a bitch jumped shit.

0: is do my best. Your best. Losers always whine about their best. Winners go home and fuck the prom queen.
1: Přicestovali jsme do 24. června 1996 s novým releasem single Running Away od Nicole v mixu skvělého i Smooth. A v Japonsku vychází cover, který staví most přes půl planety. Toshi Kubota, etablovaná hvězda tamního R&B, představuje svou single verzi evergreenu Just the Two of Us, skladby, kterou v roce 1980 napsali Bill Withers, William Salter a Ralph McDonald pro Grovera Washingtona Juniora. Hey, yeah, jenže Toshi nespívá sám. Stvořil duet, do kterého přizval Caron Wheeler, hlas Soul to Soul a hitu Back to Life. Není to rozmar, propojuje tak japonské kořeny s anglofonním soulem. Album Sunshine Moonlight, z níž pochází tento single, je totiž výrazně amerikanizovaná deska a první, kterou vydal za hranicemi domova. Toshi Kubota přináší přelomovou R&B a J-soulovou nahrávku 90. let.

0: červnu standardně přicházejí ty nejlepší tracky, které zaručeně rozvlní léto. Todd Terry přináší 24. června 1996 jeden z nejnakažlivějších houseových songů nejen této dekády. Cover skvělého diskoválu od Music, Keep on Jumpin'.
1: It's all about the song. The song is what got us here.
0: Tenhle hook zní už od roku 1978 a u mikrofonu tehdy stála jistá Jocelyn Brown. Ta se po 18 letech vrací k nové verzi tracku a teď po boku další soulové síly Marty Wash. Dvě dříve disco, nyní house divy, se přitom paradoxně ve studiu nepotkali. Jocelyn naspívala vokály v Londýně, Marta v New Yorku a obě královny s božským hlasem spojili až ve výsledném mixu. Přesto z toho srší chemie.
1: Yeah, I wanted to create so I could show off that I could create and not sample. So I did a couple records to show off that I could play music a little bit and all that shit, you know.
0: Jednička v amerických i britských tanečních žebříčcích a osmá v UK singles. Keep on Jumpin' Todda Terryho, banger a houseová hymna 90. let, u které se bude veselého psat i v naší době.

Dámy a pánové, ocitli jsme se v současnosti a výlet do historie je tímto u konce. Děkujeme, že jste přisedli do našeho stroje času a naschle při novém dobrodružství se Single Story opět za měsíc.

0: sladký a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajda šrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
4: Cajda šrot, my jsme na šrot. Cajda šrot po celý rok.
5: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
6: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
7: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
8: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
7: Nalaď si Fonotouch.
8: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
7: Fonotouch.
8: No tak to roztouch.
7: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
9: Color Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
10: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stolu. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 eur.
1: Tak dámy a pánové, hezké úterní ráno. Máme lehce po 7. hodině. Ale to nevadí, užijeme si to. První song, který jsem dnes vybral, má na starosti George Michael, protože minulý týden, kdyby ještě žil chudák, tak by oslavil svoje 63. narozeniny. Takže první song dnešní Romeo show se jmenuje White Light. Tak George, rozjeď to.

I'm Live White Light. Tak to byl George Michael. 30. června v úterý ráno. A protože dnes slaví svátek Šárky, tak všem Šárkám přejeme všecko nejlepší a posíláme jim taky jednu krásnou písničku. Do you think I'm sexy? Přesně tak. Myslím si, že seš sexy. Rod Stewart to má na starosti.

tak to byla písnička pro všechny šárky, které dnes slaví svátek. Do you think I'm sexy? A Rod Stewart. A doufám, že jste všichni šťastní. Že už nejsou takový vedré, jako byli o víkendu. Prostě, že jste happy. Tady je Pharrell Williams a jeho mega hit Happy.

Hargot, to byl rychlej konec. Tak jsem taky happy. Tak to byl Pharrell Williams a teď to má na starosti Robbie Williams s mým oblíbeným songem Go Gentle. Máme 7 hodin, 21 minut. Užijte si hezký úterý na Color Music Radio.

Tak to byl Robbie Williams, Go Gentle. A teď nastupuje sestra Beyoncé Solange a její hit Losing You. Máme 7.26, je úterý, ale taky protože úterní záznam se vysílá i v sobotu odpoledne, tak hezké sobotní odpoledne vám všem přeju. Tady je Romeo a tady je Solange, Losing You. Tak hezký poslech Color Music Radio, přátelé.

Jak jsem říkal, to byla sestra Beyoncé Solange a její hit Losing You. A teď přesně v půl osmé a taky v sobotu v půl páté to rozjede Weekend a Daft Punk. Mimochodem Daft Punku jsem taky dlouho neslyšel. Chybí mi kluci. I feel it coming. Tak hezký ráno, koloráci. Tell me what you

I Feel It Coming, Weekend a Daft Punk. Tak koukám na sportovní zprávy, protože krom mistrovství světa ve fotbale začal i Wimbledon. A tenhle ten Grand Slam mám hodně rád. Tak uvidíme, držím palce všem českým tenistům a tenistkám. Mohlo by to dopadnout dobře. Včera byl první den, tak uvidíme, jak to bude všechno probíhat. Tak abyste měli výborné výsledky, tak vám do Anglie posílám Simple Minds. Don't you forget about me. Tak hezký ráno.

Don't you forget about me, Simple Minds. Tak a teď zahraju a splním jedno přání, protože posluchač Jirka z Plzně si přeje Simply Red. Je vtipný, že mi napsal zrovna, když hráli Simple Minds, abych mu zahrál Simply Red. Tak tady jsou Simply Red a Money is Too Tight to Mention. Tak Jirko, užij si taky hezký ráno. Stejně jako já a všichni posluchači Color Music Radio. Je 7:38, je úterý a v záznamu taky sobota.

Money is too tight to mention. Simply Red. Tak, podíváme se asi naposledy na takový malý, milý ohlednutí, kdy minulý týden měli koncert v O2 aréně Duran Duran a písničkou Ordinary World údajně dojali celou O2 arénu. Tak i já vám ji dnes pouštím a tím se rozloučíme s červnem, protože dnes máme 30. června a zítra nám startuje červenec. Tak vám přeju krásný ráno a hlavně pohodový ráno. Žádný vedra už nebudou. Aspoň tento týden.

Ordinary World, Duran Duran. Tak to byla vzpomínka na jejich skvělý koncert, který se odehrál minulý týden v O2 aréně. A teď si zavzpomínáme ještě na jeden koncert. Na Metronom festivalu v Letňanech hrála i kapela Manic Street Preachers a byli výborní. Tak tady jsou I Live to Fall Asleep.

I Live to Fall Asleep. Manic Street Preachers. Tak a splním ještě jedno dnešní poslední přání Jirkovi do Brna. Jirka si přeje Talk Talk. Ale ne Such a Shame, ale písničku, která se jmenuje stejně jako kapela. Talk Talk. Takže čtyřikrát Talk Talk Talk Talk. Dnes na Koloru. Tak Jirko, dej si volume right.

Je vtipný udělat si název kapely Talk Talk a potom taky první single, který se jmenuje Talk Talk. Tak doufám, že to Jirku v Brně potěšilo. No a tady je můj dnešní poslední single na Koloru, který má na svědomí Michael Jackson. Wanna be starting something. Tak vám všem přeju opravdu krásný úterý a krásnou sobotu. Hlavně sobotní odpoledne. A za chviličku už to rozjede Friky, potom Martin Svátek, Lukáš Kolíval a další a další a další. Tak se mějte krásně a těším se na vás opět zítra ráno. Ahoj.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.

0: Barevná hodina Honzy Martina.
1: I'll protect you from the wounded claw. Keep the vampires from your door.
0: No, to je to, co posloucháte, koleračky a koleráci, já vás zdravím. A pokud mě slyšíte v premiéře v neděli, tak máme 5. července a proto zase tady budeme mít nějaké oslavence. Tady to, co teďka dohrálo, to ovšem ještě nejsou oni, to byli Frankie a hlavně taky zpěvačka Paris Red, ale šlo o to, že ta písnička se jmenuje The Power of Love a asi ji znáte v podání skupiny Frankie Goes to Hollywood. Ovšem ani tu teď neuslyšíte, protože my si pustíme pouze stejnojmenou píseň The Power of Love, kterou mají na svědomí Huey Lewis and the News a bude znít zrovna dneska, protože právě Huey Lewis má dneska narozky, je mu 76 let. No a je i textařem té pesky.

No a stejný věk dneska potkal taky Mikea Monarcha, kytaristu z partičky Steppenwolf. Tak tady máme tuto bombu Magic Carpet Ride.

No a v obráceně prohozený ty číslovky má ve věku dnešním Marcon, protože tomu není 76, ale 67 právě dnes. A teda ten chlapík teďka bude zpívat píseň, kterou i napsal, a já jsem vám ji nedávno pouštěl v podání Cher, ovšem teďka bude teda přímo on sám, Marcon, tady slyšet. A taky je to srandovní, že z této desky jsem vám pouštěl minule právě Summertime od Jazzyho Jeffa a Fresh Prince. Výborný výběr je to. Ten si zasloužíte název Hit Fascination, června roku 91.

dalším dnešním oslavencem je čerstvý 56. Klaus Noren, producent a taky člověk, který i autorsky se podílí na věcičkách skupiny Aqua. Znáte určitě tu hitovku Barbie Girl, ovšem vám teďka pustím pomalou moji oblíbenou Turn Back Time.

No a nejenom lidé slaví narozky, ale taky alba. Teď teda se trošku dostaneme do minulosti. Malinko už je to zpátky. Co oslavilo 30 let své existence album a nastal chaos? Samozřejmě od partičky Chaos. A my teďka tady budeme mít celou planetu opět.

a 30. června oslavilo 29. album Fat of the Lands od skupiny The Prodigy. Tak tu máme pecku Diesel Power, ve které rapuje Kool Keith. No a zdravím Honzu, protože tohle je jeho nejulíbenější od The Prodigy. Tak čau a užij si to.

Alba a Nastal Chaos. Protože to má 30. výročí, takže kulaté. Jo, 17. června, to snad nevá, ne?

No a i album Hello Africa doktora Albána oslavilo taky takové výročí. Albíčko se objevilo na světě v roce 1990. No a není to tak dlouho, co tedy dělal taky krásný nerostky. My teďka změníme styl, dovíme se něco o tom, jak to je tady s tou ženou a chlapíkem, který o ní stojí. Ona mu to krásně upřímně řekne. Zrovna včera jsem viděl výborný film v televizi o upřímnosti vlastně hlavně a moc vám ho doporučuji, jmenuje se to Velryba. Tak a tady už máme.

Krásný úvod, ale pustíme si skladbu ze druhé strany této desky a tam právě se dovíme pravdu, jak to teda v tom vztahu jejich je. Tak, you don't care if I'm you.

A když jsem dnes mluvil o tom filmu Velryba, tak tam taky byla řeč o díle Moby Dick, které napsal Melville, což je samozřejmě příbuzný Mobyho a vlastně právě podle něj si, podle toho díla Melvilla, Moby Dick si dal právě Moby přes dívku. Já myslím, že kromě toho, že má rád všechna možná zvířata, no a právě Mobyho teďka tady máme. Krásně se nám rozjíždí remixík od Juniora Vasquese. Jeho věci Into the Blue. Juniora Vasquese. Jeho věci Into the Blue.

0: Tell them music radio. I'm
1: gonna fight for the prestige, not for me, but to uplift my little brothers who are sleeping in concrete floors today in America.
2: Color Music Radio. Color Music Radio.
3: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
0: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
6: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
7: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
6: Ja.
7: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
6: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
8: V dnešním světě komputerů,
9: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
10: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
9: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
10: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
11: Sponzor pořadu.

Fajn na Color Music Rádiu. Na programu je ještě spousty muziky a tu ti k poslechu, ale i k tanci mixuje Aleš Konopka. Přejeme ti dobrou náladu, fajn poslech a kolorový den.

Music Rádiu příští týden nebo v reprízách dle programového schématu na webu radiokolor.cz a též na Facebooku. Od mixážního pultu ti děkuje za přízeň a loučí se s přáním báječného dne s Color Music Rádiem Aleš Konopka. Loud voices in my head, bright lights, and I'm thinking, heart racing in crowded spaces, how did I get here? And I'm thinking, loud voices in my head, bright lights.

0: dnešním světě komputrů, jutru, tru, tru, tru, tru.
1: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
2: S naší Profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
1: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
2: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava, zavináč

0: Centrum.cz.
1: Sponzor pořadu.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma

Máme 5 minut po 8 hodině večerní, vy posloucháte Core Music Radio. Od mikrofonu Mixpultu vás v sobotu s datem 11. července z pražského studia vítá Jakub Nevín. Na začátek jsme si dali dneska Abu, Dance While the Music Still Goes On. Dneska ten playlist byl takový hezký, teď ty první 2 hodinky minimálně, tak se těšte a doufejte, že uslyšíte i své oblíbené věci. Pokud byste chtěli zahrát něco konkrétního, tak pište do Lahoutkářství na známé kontakty lahoutkářství@radiocore.cz, taky na Facebook můžete napsat nebo přes mobilní aplikaci a formulář na našem webu radiocore.cz. Za okno máme tady v Praze příjemné počasí, já jsem to tak akorát stihnul do studia z výšky na kole, takže jsem akorát přijel, jako zapnul tady všechnu techniku a pustil se do vysílání, tak si tady u toho asi udělám nějakou večeři. A vy si doufám taky vychutnáváte sobotní večer třeba nějakým grilováním nebo posezením s kamarády, s přáteli nad nějakou dobrou dobrým jídlem, pitím a tak podobně, někde na trase nebo venku na zahradě. A ti z vás, co třeba zrovna řídí, no musí pracovat, tak doufám, že i ti si užijí příjemný sobotní večer s muzikou 70. a 80. let. Real Life a Always si dáme za chvilku, taky tady bude Bonnie Tyler, tu si dneska dáme vícekrát, protože bohužel nás tenhle týden zastihla smutná zpráva, že ve věku 75 let Bonnie Tyler se odebrala do hudebního nebe, tak si od ní pustíme několik pěkných věcí. A včera se končilo Bonnie Tyler v Lucerně, to mi kolega Tomáš udělal velkou radost, kromě toho, že pustil během diskotéky Holding Out for a Hero, tak nakonec byla Total Eclipse of the Heart, tak to bylo opravdu jako moc hezké, taková hezká, příjemná vzpomínka. Teď na začátek, Rod Stewart, Tonight I'm Yours, tady Lahoutkářství na Core Music Radio a Jakub Melín vám ještě jednou přeje příjemný, jako i trochu melancholický večer s hudbou 70. a 80. let na Core Music Radio.

Jedna z nejhezčích věcí Bonnie Tyler, skladba Islands, tady bahutkářství na Core Music Rádiu. Dneska si hrajeme takový trochu malchovitější playlist, nějak na to náladu, a tak si dáme za chvilku Flock of Seagulls a jejich nádhernou věc, takovou typicky New Romantic záležitost, Space Age Love Song. Taky tady bude z funky a black music a diska 70. let Claudia Barry a Love for the Sake of Love, a dáme si i jednu skladbu, která připomíná období přesně před 42 lety, přesně touhle dobou. Došlo k takovému bizarnímu úkazu, kdy vlastně na špici německé hitparády na prvním a druhém místě byla ta samá skladba, akorát ve dvou verzích. Byla to skladba Self Control a na prvním místě byla Laura Branigan, což byl cover, na druhém místě italský zpěvák Raff, což byl originál. A v mnoha dalších evropských zemích se podobná anomálie objevila v top 10, když nevím, jestli se někde taky tyhle ty skladby umístily jako první dvě v jevříčku přímo, ale minimálně v top 10 se dostaly v mnoha státech do top 10 a tam prostě nějakou dobu se různě předháněly a tak. Nicméně tahle ta věc se potom po letech stala ještě jednou v roce 2012, kdy se jednalo o skladbu I Follow Rivers od Lee Kelly, no a vlastně střídali se tam v hitparádě taneční verze téhle skladby od Lee Kelly a potom cover od tuším holandské belgické rockové kapely Triggerfinger. Takže se tahle ta věc zopakovala po nějakých 28 letech. Nicméně my se podíváme do roku 84 a protože Laura Branigan slýcháte všude a Self Control, tak si dáme tu verzi od Raffa. Teď ale A Flock of Seagulls a Space Age Love Song, to je krásná věc z jejich první desky A Flock of Seagulls z roku 1982. A jak jsem říkal, taková esence New Romantic muziky tady na Core Music Rádiu, vahutkářství.

Tak já tady tak jako přemýšlím, jak na toho navázat studiu. Tohle to byla Claudia Berry, Love for the sake of love, jsme trochu zvonili takhle na začátek. Ještě si dáme nějaké takové věci taky, ale samozřejmě i něco trochu rychlejšího. Do té desáté i po desáté, potom čeká vás i další Bonnie Tyler po té deváté a tak dále. Takže doufám, že si užíváte dnešní Lahoutkářství, máme 20 hodin a 34 minut, 11. července 2026 a zatím živě vás z pražského studia provází vysíláním Jakub Nevín. Když jsem teď hrál Claudiu Berry, tak si dáme Donu Summer, skladbu I Love You, to je samá láska dneska tady. Potom tady bude taky další kousek z popu 80. let a to je skladba od Franka Duvala Face to Face. A vybral jsem ještě jeden kousek, který jsem tady docela dlouho nehrál, byť je to velký hit. A to je Freddie Mercury a jeho slavná věc I Was Born to Love You. Víš, to je jako furt tam nějaká láska někde. Nicméně, my si dáme Donu Summer, královnu diska 70. let, protože tam měla opravdu spoustu krásných věcí. A pokud byste vy měli nějaké hudební tipy a přání, posílejte je sem do studia. Já už tak nějak očkem koukám na Facebook, jestli tam něco objevilo. Taky se podívám do mailu, tam budu muset samozřejmě se prokopat tím spamem, co nám tam chodí. Ale já si myslím, že tam když tak ta hudební přání, pokud tam nějaké přišlo, určitě najdu. Takže si dáme teď Donu Summer, I Love You, Lahoutkářství na Core Music Radio. A to je taky moc hezká, dost málo hraná věc, od ní se hrají ty velké hity, Hot Stuff a tak, I Feel Love taky celkem, ale tohle se nehraje skoro vůbec a je to škoda.

Freddie Mercury a I Was Born to Love You na Core Music Radio Vahutkářství. Chvíli před 9 hodinou, konkrétně 20:46 k tomu. No a já jsem si říkal, co vám pustím dál tady v dnešním vysílání, kromě tedy samozřejmě věcí od Bonnie Tyler, kterou se zkoumeme hrát víckrát, tak si dáme i nějaké další hezké hudební věci. Budou tady Pet Shop Boys a Love Comes Quickly, taky The Corgis a Perfect Hostess. To je kapela, která měla největší hit Everybody's Gotta Learn Sometimes v roce 1980. Ale ze stejné desky The Dumbwaiters pochází i tahleta naprosto zapomenutá, naprosto nehraná věc, která je ale hrozně hezká. Pak tady budou Wire Train a I'll Do You. To je taky moc hezká New Wave 80. let, na kterou se taky trochu zapomnělo. A dáme si ještě jeden kousek. Jsem tak přemýšlel, co jako dneska do toho playlistu dát, aby to tak sedělo trochu dohromady. A bylo to takové jako pěkné, melancholické trošku a tak. Tak jsem vybral Heaven Oates a Kiss on My List. Nicméně jako první jsou tu Pet Shop Boys a jejich Love Comes Quickly. Vy i nadále poslouchejte, uživíte si sobotní večer a pište vaše hudební tipy a hudební přání sem do studia. Brzy se na ně dostaneme, už nějaká přišla, konkrétně tady ta skladba Islands od Bonnie Tyler byla taky na přání i pro posluchače Františka, který napsal o tuhle věc, kterou jsem já už samozřejmě měl v playlistu, protože to je za mě jedna z těch nejoblíbenějších věcí od Bonnie Tyler a těch nejlepších, ale i František o ní napsal, tak i pro něj letěla. No a teď už Heaven Oates, Wire Train, Corgis a teď Pet Shop Boys tady v Vahutkářství na Core Music Radio.

The Corgis a Perfect Hostess, nádherná věc, kterou asi na jiném rádiu neuslyšíte, protože tohle je úplně jako neznámý kousek. Přitom jejich velký hit Everybody's Got a Woman Sometimes občas někde hraje. Byť taky si pamatuju, že se to hrálo trochu víc, třeba na pražském rádiu Kiss, když to řeknu takhle do éteru, když vlastně hráli osmdesátky někdy okolo roku 2002, tak kdy jsem vlastně si tehdy nahrával na minidisky, to vysílání, o víkendu hráli osmdesátky, no a tam právě třeba Corgis a Everybody's Got a Woman Sometimes hráli celkem často, stejně jako China Crazy, Wishful Thinking a podobné věci, které prostě dneska v éteru vůbec nezní. Ale od toho asi posloucháte lahůdkářství, abyste si poslechli i osmdesátky hlavně, ale i občas sedmdesátky, které nezní Péteru. A teď máme trochu výjimku, protože napsala poskuča Sába, já se budu psala takhle. Jestli bych zahrál Duran Duran a jí oblíbenou věc Ordinary World, no tak to už jsou devadesátky. Ale já občas těch devadesátek trochu jako zapluju, už jsme tady dokonce měli tuším lahůdkářství speciál 90. a tak. A Ordinary World vlastně byl takový comeback Duran Duran, protože oni v 80. letech byli neskutečně úspěšnou kapelou, ale pak prostě trošku, jakoby, nechci říct vyčpěli, ale prostě nějakým způsobem zmizeli z toho hudebního mainstreamu. No a pak se v 90. letech vrátili právě tímhletím ohromně úspěšným singlem Ordinary World, takže ten si tady zahrajeme dneska lahůdkářství. Pak tady mám Climby Fisher a Love Changes Everything a na začátek A La Carte a Radio, což je přání posluchače, já to jsem si tady překliknul, já teda na Facebooku vždycky posluchače Milana, tak ten by chtěl A La Carte, tak jsem vyhrabal tuhletu věc, kterou mimochodem si dáme z vinylového singlu, který jsem si kdysi koupil někde na burze za pár šupů. Říkám, hele, A La Carte, jako tak to, jo, takže mám to a zdigitalizoval jsem si to a tak vám to tady pustím v lahůdkářství.

Tak to byly Duran Duran a Ordinary World. Jsme trochu se jaksi posunuli do 90. ale tak tohle je krásná věc a když byla na hudební přání, tak jsem nemohl odolat jí nezahrát tady v Hudkářství. Tak doufám, že vás potěšila, protože to byl comeback Duran Duran v 90. letech a my si dáme tady na Color Music Radio další muziku. Já už jsem možná začátku říkal, že dneska to bude živě zase klasicky do 10 hodin s hudební přáními a potom jsem pro vás připravil přetočené vysílání, včetně maxi verzí a dvou skladeb do jedné, takže se těšte i na maxáče půlnoci, do půlnoci tedy i s nějakou tou německou novou vlnou, austropopem a tak. A nahrával jsem to tak jako různě, takže ta hodinka mezi 11. a půlnocí, tu jsem nahrával, přiznám se, trošku unavenější někdy v týdnu. A naopak ty hodinky, tedy mezi 10. a 11. a pak po půlnoci s Maxáči jsem nahrával dneska, tak to bude mít možná takový trochu jiný hudební nádech. Ale jinak se i tak užijete spoustu krásné muziky. Teď ale ještě dost času do té 10. Pokud byste měli hudební přání, pište je sem do studia a my si dáme další hudební kousky. Tak jsem nějak přemýšlel, co pustit. No a protože si dneska hrajeme takové ty trošku melancholické a láskyplné a nevím jaké věci, mám to dneska nějakou takovou náladu, nebudu říkat proč, tak si dáme Paula McCartneyho a Silly Love Songs, to je věc od něj a jeho kapely Wings ze 70. let, tak je jedna z mých velice oblíbených věcí, které se moc nehrají, ona je celkem dlouhá, ona má skoro 6 minut, ale ta skladba. Pak si dáme Bonnie M, tedy já už myslím na tu Lucernu, jo, Bonnie M budou hrát v Lucerně, ale já jsem chtěl říct samozřejmě Bondy, já nevím, proč se mi přehodili Bonnie M a Bondy, musím říct, že nad tím jako teďka budu dlouho přemýšlet, protože se mi takhle hloupě zasociovalo, ale dáme si Bondy a od Bondy si pustíme skladbu, která patří k těm nejhezčím věcem od nich a to je věc Atomic. Já tyhle věci spoju k sobě i z toho důvodu, že jsem se kdysi nahrával na minidisky úplně na začátku webových rádií, ještě v době, kdy bylo vytáčené připojení. A mám k tomu takovou vtipnou historku, že vlastně tehdy jsem vždycky rád poslouchal na Slovensku jedno slovenské rádio, kde hrávali právě i 70. 80. No a když jsem pak přijel zpátky do Prahy, tak už jsme měli vytáčné připojení, no, tak já jsem se jednou, jakože táta pustil k počítači, pustil přes internet tohleto slovenské rádio, nahrával jsem se z něj na minidisk nějaké věci. To byl tehdy Real Player bitrate asi 40 kilobitů, jo. Jako, ten zvuk byl jako hrozný, ale prostě bylo tam to kouzlo slyšet to slovenské rádio v Praze. No a když pak přišel účet za vytáčený internet další měsíc, tak došlo k tomu, že už jsem se nikdy nic na minidisky z internetového rádia nenahrával, protože jsem prostě způsobil úplně jako neuvěřitelnou útratu tímhletím nahrávání na minidisky. Tak i takové byly doby, to možná mnozí už dneska jako nechápou, kam jsme se dostali a jaké to dneska je, ale prostě i takovéhle vtipné věci se mohly dít na přelomu 90. let a nového tisíciletí. Teď Bondy Atomic, tak Paul McCartney a Silly Love Songs a taky Bonnie Tyler na přání posluchače Libora Here She Comes. Tak to je playlist pro následující minutky. Vy si užívejte lahoutkářství, pište do studia a mějte příjemný sobotní večer s Color Music Radiem. A já jsem celkem rád, že po téhle písničce nebudu moderovat. Dneska teda. Že nevím, proč jako dneska mám takovou zvláštní náladu. S tím modrováním mám trochu problém. Třeba po Islands od Bonnie Tyler, tak jsem trošku jako měl takovou

Bonnie Tyler a Here She Comes na Cohen Music Radio. Máme 21 hodin a 33 minut k tomu. Posloucháte Lahoutkářství, posloucháte muziku 70. a 80. let. Já jsem zjistil, že tady mám trošku pohnutý mikrofon ve studiu, se musím srovnat, trošku by mířil správným směrem a můj hlas teda jste slyšeli co nejlépe. Mikrofon Neumann, no tak Neumann. Jirka Neumann, ten je v Lucerně a vlastně tenhle ten týden jsou to 3 roky, co tam oficiálně hraju. Tak to je takové hezké a musím říct, že mě to stále hrozně baví a těší. Což má trošku jako ten negativní vliv na to, že tady na Lahoutkářství mám tolik času, že občas hraju v té Lucerně i v sobotu, nebo případně tam chodím se podívat a tak, nicméně prostě mě to baví a musím říct, že Lucerna je jedna z těch asi nejpozitivnějších částí mého života, bez dalšího komentáře. Teď Lahoutkářství, další muzika. Kraftwerk, Das Model, protože napsal posluchač, který se zase podepsal, já to tady rychle najdu v mailu, podepsal tou radioamatérskou zkratkou OK2TND, ale podepsal se taky jako Martin, takže pro posluchače Martina si zahrajeme od Kraftwerk něco. Ve středu budou koncertovat v Praze a tak si dáme asi tu nejslavnější věc Das Model z desky The Mensch Machine z roku 1978, to byly ještě 70. No a taky tady budu mít další hudební přání na Cool and the Gang a Cherish, protože to si zase přál posluchač Robert, že není nic víc osmdesátkového než tahle skladba. Ano, je pravda, že tohle je taková typická osmdesátková romantická skladba. Na začátek skladba od Billyho Idla, protože tahleta věc od Bonnie Tyler, kterou jsme hráli, že Here She Comes, byla taková trochu rockovější, tak jsem přemýšlel, co za to dát. A napadla mě tahle věc, protože tak nějak přemýšlím jako s těma svatbama. Mně se stala taková jako věc, kterou musím říct, že tady jako do rádia jako řeknu, je to taková zvláštní historka, budete se možná o tom myslet jako bůhví co, ale kdysi jsem byl strašně zamilovaný do jedné holky na výšce nebo na vysoké škole. Byla to moje velmi dobrá kamarádka, pak prostě tam přeskočila jiskra tak, ale nebylo to úplně jako šťastné, prostě nedopadlo to. No a mimochodem je to ta slečna, již tady slýcháte v Lahoutkářství, protože mi namluvila znělky. Takže pokaždé, když slyší takové to Lahoutkářství, tak to je přesně ona. No a pak po pár letech měla svatbu, tak mě poprosila, jestli bych jí nehrál na svatbě. Jako bylo to pro mě takové trošku, jako hodně, jak to říct, no zvláštní prostě hrát na svatbě holce, kterou jsem jako měl hrozně rád. Ale zvládnul jsem to, svatba se povedla, ona byla spokojená i s novým manželem, s muzikou, kterou jsem tam pouštěl a jak jsem to celé pojal, takže jsme si všichni užili fajn svatbu. A musím říct, že jako jsem nikdy nepřemýšlel nad tím, že bych se tohle někdy mohl opakovat. Třeba by se stalo něco podobného, že bych zase hrál na svatbě nějaké holce, kterou mám hrozně rád. No tak doufejme, že to jako tak nedopadne, ale může se to stát, že takové deja vu se stane a prostě pak už se budu říkat, že fakt žiju v nějakém divném světě, který není úplně v pořádku. Takže byli Idol a White Wedding tady na Cohen Music Radio Lahoutkářství, potom Kraftwerk a taky Cool and Gang a další muzika do té 10. nebo těsně před 10., kde už pak vám tady pustím předtočené vysílání, které jsem pro vás připravil na dnešní večer. Ale i tam bude spousta pěkné muziky, takže se těšte. A pokud se ještě měli nějaká hudební přání, tak rychle jsem s nimi. My jsme ještě stihli. Teď Kraftwerk, Cool and Gang a Billy Idol.

Cherish a Coen Gang. Já přemýšlím, jestli jsem tady vlastně v Oukářství nikdy tenhle kousek pouštěl, možná, že ani jsem ho tady ještě nehrál. Tak jsme si dali tuhle tu příjemnou věc. Chvilku před desátou, máme 21 hodin a 49 minut. Vy posloucháte Oukářství na Kornzik Rádiu, hudbu 70. a 80. let. A dáme si další hudební kousky teď. Tady budou takové, jako řekněme, taky zase nějaké melancholické, hezké věci. A po desáté si dáme ještě něco, pak už záznam. Ale dáme si Ice House a Hailey the Girl, to je jejich asi nejslavnější věc a moje asi nejoblíbenější od nich, byť mají taky spoustu dalších hezkých věcí, ale Hailey the Girl je prostě totální srdcovka, kterou jsem měl rád už od chvíle, kdy jsem ji poprvé slyšel někdy v 90. letech, ještě jako dítě. Tak mě tahle ta skladba hrozně se líbila a pak jsem si ji nahrál na minidisk a prostě pouštěl jsem si ji a mám ji prostě hrozně rád. I s tím klipem, ten klip je taky krásný, takový hodně smutný, ale prostě je to tak trochu ze života, jo, protože vlastně tam on se stále snaží chodit za tou svojí vyvolenou holkou a nějaký se o ní starát a prostě hlídat jí a mít jí rád a ona se spouští se všemi možnými, že jo, tam tančí ten balet a tak a prostě opíjí se s nějakými bohatými lidmi a tak, no a on pořád se na ní vlastně v tom klipu dívá, ten zpěvák a zpívají tam Hair Girl prostě a tak, no a pak vlastně na konci stejně skončili spolu, že je to, jako ty klipy v těch 80. letech prostě měly svoji hloubku a musím říct, že Hair Girl, ten klip je doteďka jeden z takových těch jako nejtěžších klipů za mě prostě, nebo jak to říct, to jako fakt to má příběh a je to takové hodně, hodně emocionální. Potom tady budou ABC Datestamp z desky Lexicon of Love a taky si dáme OMD alias Orchestra Maneuvers in the Dark a skladbu She's Leaving. Jako první ale španělská nová vlna Mekano a Makaje. My se tam přehodili ty písmena v tom, protože to je jako Mekano a pak je Makaje, že? Když tak tím přemýšlí, tak se tam to někdy přehodí. A to je skladba o tom, že zpívá vlastně zpěvačka té kapely, že jde za svým milým, ale nechce být jako nějaká, aby nevypadala špatně, takže se musí nejdřív, než jako někam bude, tak se musí správně namalovat, aby byla pro něj potom krásná. Tak o tom tam zpívá. Takže třeba pokud někdo dneska chcete jít do Lucerny, tak dejte si pozor na to, abyste se správně namalovali, abyste tam nevypadali potom špatně. Jo. A prostě vypadali jste dobře a byli jste správně namalovaní. To je message téhleté skladby, jak se říká, tedy prostě poselství tohohle songu z 80. let od kapely Mekano. Tak si ho dáme. Je to taková krásně rozduchaná skladba, já jsem ji měl hrozně rád, když jsem ji objevil někdy, to je už taky asi 12 let, co jsem na tohle přišel, tak jsem ji tady v Lahutkářství pak taky hodně hrál a Lahutkářství bude slavit 10 let, takže jako jsem to hrál ještě před Lahutkářstvím a poslouchal, ale dost často jsem ji tady pouštěl i v New Wave na Core Music Radio, tak si ji dáme i dneska večer a užijte si nejenom tuhle skladbu, ale i další kousky. Tady Lahutkářství na Core Music Radio.

taková trochu smutná věc od OMD na Core Music Radio, posloucháte Lhůtkářství, máme 5:10, no už trochu přetahuju to živé vysílání, ale on dneska u té Lucerny chodí ty lidi pozdě, takže trochu přetahnu, o to více, o to déle potom budete poslouchat zbytek Lhůtkářství, takže budeme končit někdy těsně po jedné. Nicméně do té doby ještě dost muziky, protože jsem pro vás připravil i přetočené vysílání, i se spoustou německé nové vlny, dalších věcí, potom po půlnoci Maxáče, instrumentálky dlouhé skladby a do té doby tedy normální playlist. Co vám pustím v následujících minutkách, tak budou tady Boytronic a Photographs, to je nádherná věc z jejich druhé desky The Continental z roku 85. Taky tady bude Tina Turner a Private Dancer. A dáme si i skladbu, kterou několik posluchačů už mi napsalo normálně do mailu nebo na Facebooku, že jako se jim to strašně líbí. A to je věc, kterou já jsem teda odchytil od Baláže Hubináka z Rádia FM slovenského, Vladimír Presněkov a Ryži Kot, což je v překladu Červená kočka. A pak se tam v referénu zpívá mňau, mňau, mňau, mňau. Tak to se vám evidentně líbí, tahle skladba. On takový hezký synthpop 80. let, tak si i tuhletu skladbu za chvíličku pustíme. Teď ale rok 1978, deska Cosmic Curves. To je deska, kterou jeden čas měla hrozně ráda moje dcera, teď nějak jako už na to tak neletí. No, ty děti prostě vždycky jako mají nějaké období, že jo, pak prostě se chtějí něco jiného, jo. Ale v jeden čas se jí to strašně líbilo, furt chtěla pouštět tu písničku, jak tam tu zpěvačku nakonec hodí do té černé díry. No, tak deska Cosmic Curves, to je prostě esence 70. let a takového toho space diska a podobně. Nádherná deska, já si ji rád často pouštím, hlavně když jedu večer třeba někde autem, tak prostě k tomu jako takový soundtrack je to úplně krásný. A my si dáme skladbu Galaxy of Love, když dneska ty si hrajeme takovéhle různé věci, jako samá láska, melancholie a tak. Vlastně ani nevím, proč to tady hraju dneska. Tak tohle je moc hezká věc. Tak příjemný poslech nadále vám přeje Jakub Nevím. A po Tině Turner už asi dáme ten záznam. Tak si užívejte sobotní večer.

Modern Woman, Bee Gees na Core Music Radio, vahutkářství s muzikou 70. a 80. let. Máme chvilku po 10. hodině večerní a posloucháte hudkářství za tím 11. července 2026 a teď už sice vysílání bude přetočené, ale čeká vás ještě spousta skvělé muziky, kterou si doufám užijete. Boys Town Gang a Can't Take My Eyes Off You už za chvilku, stejně jako další kousek od Bonnie Tyler, tu si tady dneska budeme hrát vícekrát. Dáme si It's a Heartache tentokrát. No a taky přijdou Animotion a jejich Obsession. Jako první je tady ale německá kapela Tone Band, který hraju docela rád s touhletou hodně zapomenutou, ale zároveň skvělou věcí, Germany Calling, tak tu si užijte tady vahutkářství taky. No a příjemný poslech vám i nadále přeje od Mixpoutu a mikrofonu Jakub Melín a mějte příjemný sobotní večer s muzikou 70. a 80.

Animotion a Obsession, taky skvělá věc 80. let, která se v rádiích celkem málo hraje. A tak jsme si ji připomněli tady v Houtkářství na Kohor Music Rádiu, kde si hrajeme nejenom hity, ale i různé zapomněté kousky raritky z vinylu a tak podobně. Pokud by vám to nestačilo, tak v týdnu jsou tu moje dva další pořady, Old School a New Wave, které si můžete naladit na Kohor Music Rádiu, a taky si můžete naladit v pátek mezi 8. a 10. večerní pořád taneční party Pavel Bárty, kde taky uslyšíte spoustu raritek ze 70. a 80. Teď vás čeká další muzika, Aliče, Chanson Egocentric, taky Kylie Minogue, Jason Donovan a Especially For You. No a dáme si Kim Wilde a Just a Feeling. Jako první je tu Alison Moye, Is This Love, taky moc hezká věc z 80. tady v Houtkářství. Tak i nadále, příjemný poslech a užívejte si sobotní večer.

Tak to byla Kim Carnes a Don't Fall in Love with a Dreamer. Dneska si jdeme jako trochu zatím trochu je někde utáhanější, pomalejší věci, jako je melancholické, ale tak mám na to nějakou náladu trošku, tak si hrajeme i takhle. Nicméně v lahutkářství si dáme další muziku 70. a 80. let, a ať už posloucháte na FM v dabu nebo na streamu, tak doufám, že vás vystívání baví, užíváte si sobotní večer za tém 11. července a my si dáme tedy další hudební kousky. Je tady Prince a I Would Die For You, potom se podíváme na další takový pěkný kousek z 80. let a to je Another Lonely Night in New York od Robina Gibba. To je opravdu jako taky moc hezká věc, která se dneska taky málo hraje, přitom ve své době to byl celkem velký hit, samozřejmě společně se skladbou Juliet, která se hraje dodnes, ale právě tenhle kousek se mi vždycky hrozně líbil. A abychom toho neměli málo, tak vás čeká taky Rupert Holmes a jeho hymn. Teď je Prince a I Would Die For You na Core Music Radio.

Moc hezká věc z konce 80. let In Private a Dusty Springfield, tak to byla skladba, kterou produkovali Pet Shop Boys, pro ní napsali vlastně ve chvíli, kdy Dusty Springfield naspívala backing vokály na skladbu What Have I Done to Deserve This z desky Actually z roku 88. No a tak oni tak trochu znovu objevili a pak vlastně měla ten nový, řekněme takový vracející se hit pro její kariéru. Posloucháte Loutkářství na Kornzik Rádiu, my si hrajeme muziku 70. a 80. let a dáme si další muziku a další příjemné kousky. Bude tady Kelly Marie a Loving Just for Fun, taky si dáme opět znovu Bonnie Tyler, protože tu si dneska hrajeme večer vícekrát, protože bohužel tady tenhle týden nás zastihla smutná zpráva, že Bonnie Tyler ve středu zemřela. A tak si dáme skladbu Bitter Blue, abychom si ji připomněli. Taky tady bude F.R. David Awards, velký hit 80. let a jako první Earth and Fire, pozor, neplést si se skupinou Earth, Wind and Fire, tohle to byla holandská kapela, která v 80. letech dělá už takový spíše pop, ale v 70. letech dělali spíše jako takový progresivní rock. Ale tohle to byl jejich největší hitparadový úspěch, skladba, která si tak trochu vzala z diska, trochu z popu 80. let a měla ve své době celkem velký úspěch. Takže Earth and Fire a Weekend, potom Kelly Marie, Bonnie Tyler a taky F.R. David, Loutkářství na Core Music Radio a příjemný poslech vám nadále od mixpultu a mikrofonu přeje z trochu maličko. No a jsou indispozicí Jakub Nelín. Tak si to užívejte i nadále.

Rome a The Promise na Core Music Radio. Posloucháte 70. a 80. Tohle je takový celkem zapnutý song. Je to škoda, protože to je krásná věc. Nicméně, my se posuneme dále a mám tady pro vás Alphaville a Fallen Angel. To je věc z jejich debutové desky Forever Young z roku 84, kde byla spousta krásných věcí. To je prostě deska, kterou já osobně úplně miluju a kde vlastně jsou samé krásné věci. Tam není žádná, jak se říká, hluchá skrba. To jsou samé krásné věci. No a my si dáme právě skladbu Fallen Angel, což je pětka na téhle desce a my si ji pustíme tady v autkářství. Také tady budou Tonic a Marilyn and John, to je belgická kapela, která udělala takových pár sníh nějakých věcí v 80. letech a jsou všechny pěkné. No a dáme si i na začátek už možná slibované Vicious Pink, protože Vicious Pink to byl taky projekt Trevora Horna v 80. letech, to je legendární producent, který stál za Buggles, stál za ABC, Duran Duran, taky potom ještě stál za The Art of Noise a stál taky za další kapelu, kterou teď v hlavě hledám. Trevor Horn, no. No, spolupracoval s mnoha kapelami v 80. letech. ABC už jsem říkal, jak jsem ho vám. Ale on opravdu dělal spoustu krásných věcí a Frank Gusto Hollywood, Welcome to the Pressure Dome, tak to byl taky Trevor Horn. No a my se od ní dáme teď jednu skladbu, to je Can't You See, právě Vicious Pink, na které taky spolupracoval, tak doufám, že vás bude bavit tady v hudkářství na Core Music Radio. A za chvilku si dáme i nějakou tu německou novou a austropop, což tady před půlnocí celkem běžně hrajeme. Tak i dneska

Topečí Tonic a Marvin John dohrávali trochu dříve, než jsem čekal. Nicméně posloucháte stále hudkářství na Core Music Radio a muziku 70. a 80. let. A my si dáme další muziku a další příjemné kousky 70. a 80. Budou tady teď i nějaké věci z německé nové vlny a tak podobně. Ale ještě předtím si dáme Tight Fit a jejich Fantasy Island, což je skladba, kterou, řekněme, celkem napodobovali ABBU. Jako já, když jsem kdysi dávno tuhletu skladbu slyšel, tak jsem si říkal, že to je ABBA. A nebyla to ABBA, byly to právě Fantasy, prostě Tight Fit a Fantasy Island. Také si pustíme německou vlnu, budete Andreas Durau a Kleine Stubnichen a taky Die Ärzte a Du Wirst mich küssen. Nicméně na začátek se podíváme na jiný kousek a to je skladba od kapely Trans X, která v 80. letech uspěla se songem Living on Video. Jejich druhý hit potom byl taky skladba Message on Radio, to se taky celkem hrála, ale my si teď dáme právě jejich další celkem úspěšnou věc a to je skladba, která se jmenuje Freddy Dance. Tak si užijte, tady bahutkářství na Core Music Radio.

Tak i tohle se vám může stát někde třeba na diskotéce, že vás někdo chce vyjíbat. Do Will Sweet Cushion a The Erste nám dohráli tady Vaudkářství na Core Music Radio. No, to bývá taková celkem věc, o které potom nechcete moc mluvit třeba doma. Nicméně my se na další muziku, tady Vaudkářství na Core Music Radio, teď už je to přetočené, ale hrajeme si stále muziku 70. a 80. i včetně německé vlny a austropu a tak podobně. A tak se pustíme do dalších hudebních kousků. Čeká vás už za chvilku Fremenke a Computer, ta vás čeká asi po půlnoci, ale do té doby si dáme takový trochu hudební úlet. A Skalbkrustny celkem dlouho nehrál, ale to je prostě taková esence německé nové vlny. Tam tehdy fungoval zpěvák, který se říkal Andreas Dorau, a zpíval strašně falešně. Ale fakt byl strašně falešně. No a my si dáme jeho skladbu Fred von Jupiter od kapely Die Doraus und die Marinas. A prostě hold si tehdy někdo dokázal poslat kariéru na to, že zpíval falešně. Tak já radši zpívat nebudu. Užijte si Andreas Dorau a po půlnoci další muzika tady na Core Music Radio. 70. a 80. Vaudkářství.

Minister Feihajt a Onedich. Když jsem touhletou písničkou končil každé vysílání na jednom, řekněme, neoficiálním rádiu, už je fakt hodně dávno. Teď jsme si dali tady Vahutkářství na Color Music Rádiu, máme chvilku po půlnoci a jsou tu maxáče, dlouhé skladby, instrumentálky a tak podobně. No, čekají vás Bronsky Beat a Don't Leave Me This Way. A teď jsou tady ABC a Wilco Fafe. Tak i po půlnoci nám přeje příjemný poslech Jakub Nalín.

Don't Leave Me This Way, Bronsky Beat. Lahutkářství o půlnoci, Maxáč a tak podobně. Tak si dáme Boom Boom Room, legrační název kapely trochu. Here Comes the Man. No a teď je skladba, kterou mám hrozně rád v té maxi verzi. Feels Like Heaven od Fiction Factory.

Here Comes the Man, to byl Boom Boom Room. Vy posloucháte stále ještě Loutkářství na Color Music Radio. Ale chvilku před jednou skončíme. Do té doby ještě pár maxáčů. Teď The Twins a Love System z roku 83. Potom vás čeká další pěkná věc. Clouds Across the Moon od Prague Band. Tak tady v maxi verzi. A závěrečný kousek si nechám do sebe. Ale bude taky pěkný. Teď tahle věc z desky Wild Romance, která vlastně na desce vyšla v trochu jiné verzi. Tohle je takzvaná re-recorded version maxi verzi, která se mi líbí o něco víc než ta albová. Tak si ji užijte tady v Loutkářství.